dim hun pakua na hautu kha h lal thakima ani atha puinang nen ti la ani pariat na hautu hi om khu a har ti la satu lalram hluni ani a tuna lalram hluni om khu a har ti la ilonga thlangu